0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Maličký námořník krabičce odmítl.

S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi dospěru, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

jeden z nich kulhavý učitel na čelo. Zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo.

srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící tři.

Hoši, prachy na vůz bude s velkým spřežením a já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do vězně, pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz. Já mám hoši, prachy na vůz bude s velkým spřežením a já budu spokojenej hnedka, když se ožením.

už to nevydržím. Do vlasu ti vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě cítím, jak ti srdce ťuká.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

ať se nenavrátí. Co přede mnou, ať v mohylu se zkrátí.

Život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje. Uvidíš sám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

člověk je jenom zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy. Zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy. Jen si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Nelajkla mi status na Facebooku a já vůl už ji v duchu žádal o ruku. Myslel jsem, že úspěch je zaručen a po přečtení padne do mé náruče. Teď marně vzývám mámu i tatu, aj matičku svatou, pomozte mi od traumatu. Nelajkla mi status. Místo toho lajkla status svého kamaráda, že vraj společnost nemá důchodcou rada. A kde se všetka krutost v ľuďoch bere, hlavně, že ty jsi svatý, ty jeden pozere. Klidně ti přispěju na léky na prostatu, ale těmi keci balholky ze svýho státu. Nelajkla mi status.

Klauni a trdlohrádky, tři Petrové a dvě Katky, Angličan Finn je na malajka, jen ona to nelajkla. Nelajkla mi ani moji stránku písničkáře, a já chudák v potu tváře ji vytvářel. Jak pečlivě jsem dříbil všechna slova, každou fotečku jsem vypiloval. A když jsem jí poslal k lajku pozvánku, tak ačkoliv si vybírá mailovou schránku, nelajkla mi stránku. Místo toho lajkla stránku Tomáše Kluse a lajkuje mu fotky v jednom kuse. Za mé přátelství a láska k matce zemi, a teď z toho všeho smutno je mi. Jak je snadné vloudit se dívkám do spánku, pokud nesedíš před monitorem na verbánku, nelajkla mi stránku.

0: Jury Gagarin a i bez lajka, jen ona to nelajkla.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ty mi hladíš tvář. Až vyjde hvězda nad ostrohem, už jaro musí být. Řekneme si s pánem Bohem,

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždětí lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:15.

vážně brát. Dále přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzní hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

tým u Palestin. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha!

každou ženskou oslní. Stačí pár osvědčených vět a pak mu všechno vyplní.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Život tu stojí za zlámaný pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

Je to 10 let, dneska přesně na den. Byl jsi dobrej kluk a my dva slušnej tandem. Měl jsi rád kafe, byl jsi do něj blázen. Tak dneska na

je to 10 let. Ten chlap měl cizí přízvuk a hustý obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení,

je to 10 let. A čím dál hůř to snáším, káda se rozpadá a nafta je zas dražší. O nic si nepřišel, zas jako tenkrát sněží. Ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to bejt já.

směrem Texas. 14 křížů, žádných těl. Stejně víme, nikdo

To když jsem rozkládal náš stan, hvězdy bílé nad stromy, to ráno nikdo netleskal, bílý oči, černý holky, jako když vzduchem

Mr. Bitch. Cítím sladkou vůni magnolií, tuším duchy otroctví. Někde v dálce zas zní zvony, přitom

asi 40, kdo ví. Kouká jsem a v ruce nůž, z láhve rumu bude pít. Někdo včera zavřel cestu, co jsem po ní k tobě stokrát jel. Snad vím, nikdo nezná blues.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen.

Hle, tré tramků tichem dvoru kráčí, rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón, v šlépějích pegasův a hvitu tlapkých kun.

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klíných tíží půl tucet strun a soumrakem lká jich luzný tón. V šlépějích pegasů a hvitotlapkých kůn kéž nevzejí

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Není to metafora, prší nám do Kampáry. Prší nám do něj zhora, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Déšť dávno odehnal.

páry, voda to všecko ředí, otázky na rtech pálí. Prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry. Ptám se jí a zase nic. A co by jako mělo? Prší nám do sklenic, kampáry zrůžovělo, kampáry zrůžovělo, a něco by to chtělo.

Ry, ptám se, po druhý se jí ptám a zase nic. A co by jako mělo? Ach jo, prší nám do sklenic. Kam páry zrůžovělo?

0: O první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se jim narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, že nevíme, jestli existuje

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, když důkazem toho je

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už

myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se

moudrosti stařeckých let. Kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žrát.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají, zdali štěstí či klid v duši.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let,

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzár. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami.

kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů. Vltavský drak.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udusil.

léty zlých snad lepší časy nastanou v pozemských zahradách. Chtěl pokání, chtěl kruté činy rozhřešit, tvrz Bohu odkázal k modlitbám, ať sestry pro něj zakleknou po léta.

Jak roky jdou, Bůh na ovečku zapomněl, starou tvrz osídlil. Pánů se tak za službu církvi odměnil, starý slib ošidil. Prokletá jsou místa, praví legenda, každý, kdo kdy tam žil. Sotva prý 40 jarů oslavil, víc se nevzbudil.

Míšek brzy ráno z koně spad, ten zažval pod vozem. Další pán zlou nemoc zdáli přivez sem, ať je mu lehká zem. Zdaleka se každý tvrzi vyhýbal, o holý život se bál. Že zlý duch tu řádí, to se povídá, kdo ví, co bude dál.

jsem se probral, ty už tam nebyla. Zmizel i špagát a mandlovej smrad. A já jsem divil, co mě to napadlo.

0: by svítil jiný zas.
1: Před malou chvíli

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

jsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom tu.

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtený ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

Byl to vždycky lom, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Váru padne jeho jméno, barman shaker rychlej střese. On vyzval, co si myslel, ale já ho měl radši než ty uhlazený typy, co nad každou mohou.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Přestal jsem řešit svoje problémy.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl.

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap,

máš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Hodovali pili, Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Německu

do Němec. Hřivny stříbra k tomu, co za divná věc.

z důvodů prostých, právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci dí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně, můžeš mi lhát, až se prášíš.

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Poslyšte písničku, je podle práva o tom, co vždy.

na Petřín už míří 4 příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je po céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce,

Vaškově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na BB pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak

vše fantazie. Nikomu nepřekáží, nikde není, když přesto vyjde, všechny míjí. Ten, koho potká, ten je cizí, a ten, kdo není.

Jen prázdné sklínky od hořčice padají z přeplněných polic a stále méně místa zbývá pro důležité zbytečnosti.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Za plotem černý pes vstekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda dere, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mi...

má zalepená jílem a zavázané oči a chudák neví, neví, co si počít, raději ať ještě chvíli leží, ať si odpočine. Na ničem jiném přeci nezáleží, na ničem jiném přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije, jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosní kloužou po obuce, ze zarostlých spár smekají se ruce, v kapsa ráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosní kloužou po obuce, ze zarostlých spár smekají se ruce, v kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel.

a z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

nad dveřmi lokálu, bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma, klepal jsem kosu, brala mě od spodu.

nás zvučí. A tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší. Pak cestou domů, tou temnou alejí.

hodili mě přes palubu, kamením zatížili, ve strachu o svou záhubu hladinu rozčeřili.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě v temné

hodili mě přes palubu. Já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchále nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory.

0: ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

trochu chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si bere.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy.

a klobouk někam uletí. Pochytáš pár jisker a smutek nekonečný obětí. Šance nikdy trvají stejně dlouhou chvíli jako sliby premiéru. Hvězdu nenech letě

taky básníků. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5.36.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se líže

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo

Na půl tma a na půl změna, přišla s mi krev zase jednou sát. Ušpiněný modrý z nebe, prej si lehnem vedle sebe a budeme jenom klidně spát. Jenže ve mně ten cit buší v hlavě, v srdci taky v

To všecko zbylo v těch pergamenoch. Tatíček to tam dobře zapsal. Z každého pečení poctivý chleba a zrno z lánu na pasece. Lekvar

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

lednové ráno bude šest na oknech začaly mrazy kvést. Možná mám strach a zápal plic, koně se tá.

dobe, že ráno co v ráně uvěří. Kde končí let, je pustá ves, mariánské schody do nebes.

Meine Frau ist Maria Stock. Zvoní tu po nás, mrzlá zem, vítr nám clumá vykýřem.

si nějak chovám laptop na klíč.

kdo se dal pro nešťastnou lásku. Smrti jsem se smál a život dával v sásku. Já odvážně se vrhal do šiku nepřátel, ale klid pro svoje srdce jsem

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jak mi tak dochází dech, nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí.

Čas malíř obličej, obraz stáří. Čelo je přeorané, pole hrásek změť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodě

ruchu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malý je z obličeji, obraz z tváří.

věčně mění směr. Ale foukat sám sobě do plachy, to se nesluší.

máš jedna z nich. Potichu, potichu, potichu, potichu, dobře. Dělám si vzácným, dělám, že spím. Vezmi mě sebou na cestu, přízraku z jiné dimenze. Odletím

dím dan svému povolání. Je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

a už jenom hlt vína. Že se nic nestalo, já vím.

když nejsem pesimista, tak mám klapky na uších. Říkám si, jen klidně hochu, nikdo ve tvých šlépějích. Bojím se však jenom trochu, ze zvyku z těch nocí zlých. Jsem bílý jako křída, láva v závějích, síla, co proměnila čistou vodu v čistý líh. Hádám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou beze zbraně, válčím stejně jako dřív. Velký boje, marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid. Podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit. Odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

jako nůž máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my

Slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá v dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem vlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál, nádech, výdech, nádech, o všech našich.

očích světlo i tmu, v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by

Až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko, žluté tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape, na klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko, žluté tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape na pedál.

břehu rybníka nahodí prut a na obloze zazáří padající hvězda, prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

Jen vlci běží k lesu a ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

0: Výmluvy a fráze a stejné omluvenky jsou šum na staré pásce, tak falešný a tenký.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít.

skoro se zdá. A dobře to vím, skoro se zdá, že měnit nic nechci, když už smím, že můžu to přejít a za svým si stát a všechno zvládat, tak akorát, že přežít se dá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

poznám, že si ji podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám

0: Kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd, hvízda.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: nechce se spát, chci chodit nočním městem. A ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám,
1: tak zavřem krám,
0: co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěří.

Přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

0: stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará, tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

rád. Kronířem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například

chyba nikdy nebyl na Sněžce. Prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na zpátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno, všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

jsem bez ruč zárubek. Řeka Vách je malý Jan Seťank,

přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na oběd.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stále.

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů listí smetá a smutně zívá na rozhledná.

do mlhy den se choulí a slunce vstává o polednách.

prázdno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: země čert tělem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším, kvůli své můze klidně přestal.

0: věcích nebudu už nikdy verše psát. A hlavně s muzikanty přestanu se stýkat, až bude rozdávat, chci v první řadě stát.
1: Napadá mě přirovnání snadné,

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

štěstí. O půlnoci to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém šmíru.

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom

Slony a hroši půjdou jako vlajkonoši na čele průvodu. Výpravy z Česka bouřlivě se bude tleskat, až přejde přes.

Zas tak hloupý, už se našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, to co vyjdu z touhy, už jim s ním ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, už jim s ním ten bůček.

jsem se štěstí, teď už nemám žádný, šel jsem s cenou dolů, nebylo to snadný. Projel jsem svý štěstí, už jí nemám více, zbyl mi pěstě jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším s ním ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, to co vinu z touhy, uším s ním ten

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližšího

Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

nějaký rok. Nemá. Kamarádi, s kterýma se smál, jsou ti tam a zůstal prázdnej sál. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid, do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid, do nejbližší

sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brenznem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzlá číš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a cest.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Lepší vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen, a pravdu a lež, a hranice snů, v noci den ve dne noc, a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám, tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

si, nemusíš se bát. Ta oblaka se víří z písky na Dunách. Až ty kdy skočí obručí, k tobě už je nepustím. Ať u konce s dechem tebe.

Napadá mě, co všechno měl bych. Zasadit strom, postavit dům. Mám druhý podání jak Berdych, jen ty mě nejdeš na rozum. Nevyspytatelná jako vždy, jsem na to sám.

mámě, co všechno musí vychovat syna, ne lidva. Pak třeba potápět se zkusí, neradno dotknou ti se dna. Je na čase užít svět dosyta, nejsem na to sám.

napadá mě, co všechno měl bych. Napsat ti píseň jazzovou, no to by nezvlád ani Berdych. Už jí mám téměř hotovou. Chybí mě dva, tři takty prozatím.

Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem. Stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory, a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

Bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo smě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo smě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

stát, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nikdy.

Nech si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž.

lidských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž,

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: řekněte někdo něco. Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Píví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Píví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
1: Ale...

nemá, vždyť je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak to...

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Nikdy nežil jsem moc

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranů jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

Pověz mi, starče, proč máš hlavu v dlaních? Co nejvíce člověka, když přichází do let? Co nejvíce na světě člověka může bolet? To poznáš, panáčku, co jsou to klouby, ale horší je, že život se tak nějak

za vrabcem, půl psem a napůl ženou, do hlavy griotkáru, olé. Jak měsíc nad Hradcem, spím s tváří odvrácenou.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

stůj, já volám, prosím, stůj. Vlak nic, hučí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc.

Bobra jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům? Kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích? Kde zřídka slýchají pláč? Tak jsem ten obraz schoval a zamknul na tři zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hledal.

a blesk a hrom a náraz, ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

Zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

komu jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastí.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

vedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on a jistě i on vidí, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zrcadlo mám v pozici, kdy skrz něj vidím zrcadlo za zády visící. V něm zrcadlí se zrcadlo, které mám před sebou, a v něm zas ono zrcadlo na zdi za hlavou. A tak to běží dál, jak v dlouhé chodbě bez dveří. 100 hlav po obou stranách, věřte, těžko se věří, že všechny patří mně, vždyť považte ta malička, je sotva větší nežli špendlíková hlavička. Si představte, jako by se vám hlava docela v nějaké nekonečné chodbě, kde si v dálce ztrácela. Co hůře, já tam vzadu spatřil sebe samého, jak mizím komplet, jako by se nechumelilo. V tom zděšení jsem nechtě nechal ústa do kořán, a v tom se na mě z chodby šklebí tisícerých chřtán. Fakt hodně divný sbor, celý složený z mých hlav, až přepad mě v tom křesle existenciální strach. Dále nečekal jsem na nic, strhl plášť a jak jsem byl, s pár omluvnými slovy z kadeřnictví vystřelil. Jo, kdyby mě chtěl zase někdo,

0: pošlu tě do pekla.
1: Krok sun, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla,
0: pošlu tě do pekla.

0: Tě do pekla!
1: Krok sun, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla,
0: pošlu tě do pekla!

0: tě do pekla.
1: Krok sum, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla,
0: pošlu tě do pekla.

to se jim žije. Že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

postrádá pointu, potání si z jointu a budeš mezi svými, co na tom, že chvíli budou hřešit.

let, trošku poznat tenhle svět. A nic víc, nět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů, krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas,

0: Voda je, voda je. Každý ráno.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru okolo.

útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

5000 mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra, je to však činžák.

cestu vemu si v termosce černou kávu. Černá je černá, jak muzikantský

nutnost snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes.

a první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skál, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde mě

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Vozit vlaky, to chci taky. V dětství jsem si

za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval. Abych tady nad ním takhle rozumoval.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

šance mrknout do ABčka. Jediná šance, no a pak zbouří se mozek proti přítomnosti.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Pohne se vzduch a zavlní plášť kohoutí. Ocas na korouhvi se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství. Svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas

se včíkem u Ebenu, jak vyhrát ve sportce první cenu. Nemáte žádné povinnosti, v posteli můžete hryzat kosti.

se skrývá něčí tvář. Častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění. Bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší níž

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být. Jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

až sleze ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně jen v pantoflích a užiju si svůj nespoň.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

Helen. Udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To z bělotistých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, s topsem vůz o jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár

tak blecha Jindřiška přišla o svého druha. Před večer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha. A krevní destička mu v krku zaskočila.

tiché amen. Tak tiché amen. Odpověď jako

0: Ne vetešníkem.
1: Na, na, na. Ne starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl starožitníko vetešníko mastičkářem.
2: Sírou a zlatem nebe od západu plane. V soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně ročních kvítků. Měsíční noci zbledlé od polipků.